Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Toi, Fred, le jour de chaque fille, c'est la nuit qui tombe.

He's coming. And the dogs, which get ill, we...

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Je krátce po třetí.
0: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Mají šílí a rozum nemají a v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí český.

Jsou ti, kteří vidí jen slzavý údolí, a pak jsou ti, co zpívají, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích, kam chodí.

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Přišla ke mně tehdy v noci zahalená stínem moje Agnes. Malý čistý slunce bylo studený a

0: Táhla mě tím starým tunelem až někam dolů k lesu. Moje Agnes.
1: Tam stály tři chlapy s bílou skvrnou na čele.

Běželi jsme s klukem v náručí, měla strašně lesklý oči, moje Agnes. Vzali si ho chlapi v rychlém autě někam do předsálí smrti.

tak ze všech těch ulic, moje Agnes. Říkal jsi, že to musí skončit, jinak to strašně špatně skončí.

nechci mluvit o svým konci, byly toho plný ulice i zprávy. Moje Agnes. Zločinec, hrdina, bestie, krysař a všechny ty jejich blbý keci. Moje Agnes. Drž mě teď za ruku, ať cítím, jak se mi zas otevírají oči. Moje Agnes. Ta skvrna mizí a můj starý život hlídá celé číslo 30.

0: Je krátce po 16:00.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Sahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi Faust

zde na zemi, trochu jak hrdina a trochu jak dezertér. Sbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér. Který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér.

ten dekolt madam hloubí. Tady vám prosím aplikuj květ, kosatec značí naději. Vyzkouší si cizí šaty a tančí mezi zrcadly.

je to put. Tomu se nedá vyhnout. Jsi holka jako prut, jen s tebou o zem švihnout. Dodal jsem si odvahy, nebudu čekat do žní.

to by snad ani nebylo biologicky možný. Ty musíš se mnou jít, říká mi holka, hele, zrodil se velký cit v mém rachitickém těle. Stoup jsem si na špičky, ona hned, to je hrozný. Představa to děsná v skutku, jak se splétaj naše těla. Hledej dál svou liliputku, a kdybych i s tebou chtěl. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ať se to rozjede, pojď holka, pojď to zkusit. Ono to vážně jde, a nebudu tě dusit. Šli jsme spolu do polí, tam zapomněli na svět. Objal se mi svalnatýma rukama, když jsme šli naspět. No, ty mi rosteš před očima, ty bys mohl hrát Jirko basket.

Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.

a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávnosti. V noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim

bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl v pravou chvíli, kdo se

10 koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč 5 kamarádů v tomtéž okamžení střelbu spustí, dokud byl je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho 4 muži, mrtví jen. Jako 6. s nimi, s nenabitou zbraní, pro své pardy zemřel slabo.

zvláštního chrámu v poušti a vůně fialky, co ji udolal písek. A stopy poutníků do svaté země končí v nedohlednu.

tom přeplněném tichu a žáru moje loď tiše odráží od tvých břehů. Plavčíci modrými slzami značí cestu a ryby zpívají.

kanadských lesů zbloudil k nám. Ještě dneska nad tím jevem já sám. Duše těch, co nebem jdou, to mají vzdušnou

těch stráních, vždyť možná pode mnou je zakopán. Tak ať tam leží pro staletí příští, tak ať tam leží pro staletí.

na prahu leží starý klíč. Do zámku padnej

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Hospodě, u sraba, u rumu dnes, hádal se se mnou můj přítel jak pěs. Říkal, tvé písně jsou zbytečné, a já byl v koncích. O lásce zpíváš si z plných plic, jak ruboslepý vidíš jen víc. Co třeba

se někdy rozhodoval a každý byl v koncích. Tak jsem se vám svěřil, co mě po večerech trápí, že pod palubí mého srdce zápasí dva chlapy. Jeden blízká holou hlavou, druhý blízká nožem. Prý přes svoju chytrou tlamu klidně dostať můžem. Oba se svou svatou pravdou, svatou barvou, svatým.

0: sebe.
1: Říkal mi brouku sladká masť.

Kdysi dávno pánu Bohu vypadl z kapsy mladý sek. Kutálel se, zastavil se až na pláži o písek. Ležel tiše do kafatí, vlny dolů nesmetly. Všechny ryby si v něm tenkrát v noci hezky početly. Co je psáno, to je dáno, a proto od těch dob

nakonec nic na tom není. Zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení. Seš tulák a co víc můžeš chtít, tak navzdory prokřehlej.

život to už tak zaonačil, že pořád nás někde bota tlačí. Na světě jsme jen letní hosté, přesto nemám důvod ke stížnostem, to přiznávám. Šance na cestu bez zátočin je jedna ke stu, možná i míň. Říkáš si, kam to všechno spěje, ještě, že jsou tu ty výprodeje, uvidíš sám. Člověk nikdy neví, přijdou zimní slevy, tak si něco přej, mně se to tak jeví, že přijdou ty slevy, zimní výprodej, už je slyšet zpěvy, to budou ty slevy, jen si něco přej, mně se to tak jeví, že přijdou ty slevy.

se tu tak rychle mění. Už slyším padat ceny.

Člověk nikdy neví, přijdou zimní slevy, tak si něco přeji, mně se to tak jeví, že přijdou ty slevy. Zimní výprodej, už je slyšet zpěvy, to budou ty slevy. Jen si něco přeji, mně se to tak jeví, že přijdou ty slevy.

o nic nepoprosím a můžou blesky o zem být. A hledat budu v poušti Gobi prameny, ze kterých lze pít. Prameny s vodou, která šeptá tajemství, až se tají dech. Odpust mi, nic jsem nepochopil, prach se ti třetí.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things.
1: Máš smutný oči? Slunce? Chce se ti spát? Vím jak. Krátíš si cestu? Slunce. A já prosím, prosím, chvilku ještě si.

Srdce mě bolí v ječmenem poli, tam, kde na kraji kvete vlčí mák. Roste si planě a moje dlaně pohladí klasy jenom

0: že na večer
1: vždycky zhrudneš studem.
0: A tak slunce počkej a stůj,
1: kam mě utíkáš,
0: kam spěcháš,
1: moje slunce,
0: kam spěcháš,
1: moje slunce.

Řekli mi jednou, ať svůj smysl pro krásu dokážu kresbičkou Pegasa z Anfasu. Nevládnu tuškami, snad bych jej znesvětil. Chvíli jsem nevěděl, a pak jsem odvětil,

do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka.

letí k vám oknem něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu, asi jí tížilo.

dají, škoda je tvých modrých očí, bez tebe se stejně točí. Staví šibeničky, sbíraj dřevo na hraničky, sbíraj hlasy, sedaj k soudu,

poslední pohlednici příbuzným odeslali, potom odjeli, aniž zaplatili, na cestě železnicí usínali.

atlas tam bude ležet na podlaze dlouze, než ho možná někdo po letech najde jako dávný vzkaz pod obrazem. A jak to smetí s obrazem?

jsem včera hvězdu, pět rudých cípů měl, někomu zřejmě spadla z ramene nebo z čela. Někomu zřejmě slítla

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

dohromady, že by mě můj rozum zradil. V rozhovoru stejně chytrém setrval jsem se svým nitrem. Ježíš Kriste,

0: Vyskočila z lesa, vyskočila laně.
1: Ráno bylo, u pokladny fronta, a vzduch byl přímo mrazivý. Ještě na peroně

potěšit dětí, jak získat jejich přízeň, čím zahnat nekonečnou.

kůže, bledý je měsíc, poslední má čtvrť. Je skoro půlnoc a v koutech houstou stíny, jsem to jen já, kdo u oltáře bdí. A je mi jedno, kdo zítra u Slavkova zvítězí, bude to na pole.

jsem zažil. Však co mi vyprávěl raněný generál, to věru příběh byl, že z něho ještě v zádech mrazí, že v dobrém roce.

půlnoc a v koutech hustou stíny. Jsem to jen já, kdo u oltáře bdí. A je mi jedno, kdo zítra u Slavkova zvítězí. Bude to Napoleon nebo někdo jiný.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

Člověk jde cestou, aby potkával lidi. A když je potká, tak musí zas jít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl by jít. Tak se to v životě střídá, vzestupů padek bída, ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestupů padek bída, tak se to v životě jak vrabci na plotě hádá.

jsme si ten svět malovali. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída, ohlédneš se za štěstím a vidíš,

Člověk jde cestou, aby potkával lidi. Když je potká, tak musí zasvět. A když je poznám,

Nad lotosovým květem na vteřinu zastavil se čas. Na břehu, co psi plete dívka, jež má velmi tichý hlas. Je slyšet klapot větru o korunu.

Mládenec útloboký odvazuje od břehu člun. V rákosí u zátoky měsíce vynořil z vln. Z nebe se na zem sypou stříbrňáky dynastie Čchen. A starý básník lipobáseň píše na pergamen. V klobouku čaroděje ukrývá se tygr a hroch. Dívce se srdce chvěje po hladině, přichází hoch. Lehounce vlny plynou, básník má čarovnou moc. Rozprostře nad krajinou svoje ruce

kdy korzet natrhla si i žena hrdé rasy, sotva se na ní kejv, i urozené dámy na srdci měly šrámy, že

spali mi cigarety, zvali mě na výlety, kam chodil Renoirem do konce sufražetky. Mívali se mnou pletky, dali mi na žiletky a flašku šanoáru. Kdybych býval pro milenku kasu,

Teď bydlím na Pavlači a vzpomínky mi stačí, ač připadá mi k pláči, že čas je násobí. Bolí mě dvanácterník, mý zprávy pro večerník, ťukaný na mezerník, jsou hlasem z

hořké jak odvar z oměje, všechno, co znáte, to mě je a čekám, kdo mi umeje.

Tahle můza dneska služkamice skončila na ulici a pod mostem má byt.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Kolem ho přikrej a buď na něj zlej, kdo slovíčko dobrý o tom kraji cekne, je dočista blázen a ty se mu směj. Kdo Kanady prodřel v tom pohřebním koutě, kdo šedivý vlasy z tý hrůzy teď má, kdo viděl ty stíny, co do hrobu zvoutě, ten třes

Jezdím na venkov do chalupy tý mojí báby, texty písní píšu u chlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho, před rameno se mi nikdo nedívá. Kdo by to řekl, že kolem toho chlíva lítají můři a že to tam zpívá.

0: někde v dálce oheň kvet, a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vrážčitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, by slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy, vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

se k sebou asfalt a hvězdy se pohnuly. A hvězdy se pohnuly. Bliká a svítí nad cestou červená. Byl první, co z nebe spad. Byl první, co z nebe spad. Malý a křehký ten motýl byl sebevrat. Jen děti se nesmály,

buďme tu veselí. Jen jeden se otočil. Jen jeden se otočil. Jak střepy pro štěstí, do kapsy dal si ta křídla. A ruce si pořezal. A ruce si pořezal. Zlétl a pochopil a dal slovům správný řád.

Světlo v očích má. Kdo to tu nešetří? Kdo to tu nešetří? Motýlí přání a slib a hvězdy padají.

jestli mi tě děvče vezme, bude věčná škoda. Jestli mi tě děvče vezme,

Štveroživlů, děvčice si, štveroživlů ve mně. Štveroživlů, děvčice si, štveroživlů ve mně.

když ještě mluvit neumí. Své hlavě Prahou zašumí, v strakatých podkolenkách. Netuší, co se sluší, muchlá se klidně ve sněhu. Se zimou, co se zaběhu, vysvléká, aby stihla se.

se v temnotách. Já napjatý a stišený, čekám, až se zbudí bach. Průvan lechtá v píšťalách, netopírům břicha. A pod lavicí u Arhan Sebastián kýchá. Samota je tíživá, přisednou si příteli. Vlídnou rukou stírá prach, my o sobě jsme věděli. Dvě duše se potkaly, zbytečná jsou slova.

cizí nároč nehřeje a doma dveře zavřený, svědomí jak pomyje, kalný pivo bez pěny. Ještě slýchám příkrý hlas, jdi si za tou druhou. Já složil hlavu na kůru a popíjel se fugou.

ke komu se mám přidat, když vyjdu z domu, vždyť já bych rád zaplatil. Jen vědět komu, komu se podřizovat a komu velet, kdo asi půjde k moci.

prstence vod, ke třem vodám schod, u dna vody je kal, byl to kámen. Kámen propadá níž, k tobě dál ke mně blíž, jako kdyby si hrál pes a plamen. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš noc.

není zrovna moc. Říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč.

0: tleskáme, tleskáme, tleskáme.
1: Kolik písní umíš?

zahradou až na konci louky. A za všemi těmi dny s modrásky na rukou

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Místo očí mít pár knoflíků a černej nos.

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli.

láhev vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát,

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Sotva se narodíš, už tě koně kovou. Sotva se narodíš, už tě koně kovou.

konfeta. Krása letící vzduchem, kde hledat slova tak ukrytá, co mohou vejít jenom tvým uchem. Oba jsme součástí naší soustavy, dva magnety v silovém poli. Láskou už dávno měl jsem říct, že jsou věci jisté povahy, na kterých nezmění nic. Jsou ostré jako střepy z podlahy a musíš dát pozor, když je chceš vzít. Jsou součástí mé výbavy a vím, že míváš obavy, když se nad ránem vracím domů. Máš oči plné únavy, když pláčeš, tak mě

0: slunci nedosáhl. Na zádech má křídla a v hlavě přání pádu.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

A kolem holé nebetyčné stráně své štíty bílé halí v oblacích. A v chatě jež až k oknu v sněhu skrytá, muž v trestaneckém šatě sedí sám. Již léta stráda bez naději jím zmítá, teď stesk svůj hvězdám žaluje a tmám. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý.

Ved jsem tě co ženu od oltáře, mé štěstí, Soňo, bylo závratné, však číst jsem nedoved z tvé bledé tváře, že jinému již patří srdce tvé. Když na rtech jeho ústa tvá se chvěla, až jí tvou on líbal bělostnou, já v šílenství svých smyslů zbaven zcela, jsem v srdce jeho dýku vnořil svou.

Soňo, slyš hlas nešťastného, prokletí mé slyš. Černé země, než mě skrětíš. Nezvím, Soňo, nikdy jsi-li šťastnou, neb bolest zda též poznalas a žal. Jen vlci táhnou kol, když světla zhasnou, a kozák zbloudí v sen hned prchá vdál. Nechť ob neb bolest zda též poznalas a žal. Jen vlci táhnou kol, když světla zhasnou, a kozák zbloudí v sen hned prchá vdál. Nechť obraz můj již zmizí.

kdo by jednou chtěl bejt opravdu dětský chlap a na šífu křížit svět ho neleká. Teď příležitost má a stačí, aby se jí

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

ještě odstřihnou šňůru a zastaví proud, je ti zima a ty se ztrácíš.

Vítr opět listí z větví sklízí, vždyť je listopad. Já srdce málem v krku cítím, když tluču u vrat. Chaloupky na samotě,

heslo a aspoň trošku v Pána Boha věřit, činit, co jiným by radost přineslo, a nemyslet jen na sebe, a jak tuhle zimu přežít.

vpředu jdeme, když je vodná chvíle. No a když není, jdeme zase zpět. Co bylo černé, je za okamžik bílé. Ne dobří, ne zlý, tak něco uprostřed. Lžeme si o tom, že máme srdce ryzí. Říkáme slova sladká jako med. Pak nám to srdce někam do kalhot zmizí. Ne svý, ne cizí, tak něco uprostřed. Zvedneme ruku.

všechnosti pořád posíláme daně a za ně drobné dostáváme zpět a stejně pro ně natahujem dlaně, ne křivý, ne rovní, tak něco uprostřed. Z nudy si pouta nasadíme sami a jako ovce řadíme se hned před ksichtem další totalitní tlamy, ne slepý, ne hluší, tak něco uprostřed.

zem a není naší vinou, že zase Germáni chtějí spasit svět. Zatímco u nás strašíme se Čínou, ne slabý, ne silný, tak něco uprostřed. Ač tajně doufáme, že jednou přijde terno, moc dobře tušíme, že nebude to hned. Když nejsi postižený gej, jak tomu černok, ne moudří, ne hloupý, tak něco uprostřed.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

šel jsem si na kopec a v dáli hudba zněla. Dováděli stíny na zdi u kostela. Dováděli stíny a děti na rohu. A já jsem v trávě seděl nohu přes nohu. Teplem býchla cesta, kde boží muka stála, a zrezivělá vrátka k tomu zaspívala. Zaspívala píseň o starých dobrých časech,

celý ten náš svět. A nikdo, že prý nenechá vrátka rezivět. Nikdo, že nic nenechá a všechno bude všech. Doplnil dvojhlas, dvojhlas listí na stromech. Vyšel jsem si na kopec a v dáli hudba zněla.

chodili jsme spolu do jedné školy, každý ráno ve vosu. Tlačenice v šatnách, stejný jarmelky a pytlík na svačinu. A ty smála ses jak raubíř pod vysypaným oknem na místě činu. A o přestávkách házela si drobky po lavičkách kosu. Protivnej hnědovokej anděl, co odstřihli mu svatozář. Plét na značky Yamaha, co se šklebí spod aktovky. Hudebka už začala a uče zase sršej blesky od taktovky. Duší studijní typy a srdcem každej popela.

0: Lidi s adresama občas mizej, no tak si to tak neber. A tak prázdnej peron připomíná třídu hned při trestu po škole. V hlavě máš rovnici snad těžší, než je souboj s Petákovou. Skelnej odraz zůstal, čítanku si vrátil a tak nějak vychází s tobou. A ten anděl někam odlít i s tou svojí plastovou flétnou.
1: Hlášení školního rozhlasu.
0: Martin Felix se narodil 23. prosince 1994 a byl to asi ten největší průšvihář na škole. A když jsme se po pár letech sešli na jeho pohřbu s naší třídní, tak nás šíleně sjela a řekla nám: no mládeži, takhle vás teda rozhodně potkávat nechci. Proto je tato píseň věnována všem těm, kteří měli někdy dobrý třídní kolektiv. A pokud už jste se nějakou dobu pořádně nesešli, tak to koukejte udělat dřív, než taky dostanete vyhubováno od vlastní třídní učitelky. A pokud jste ve třídě měli taky takovýho protivného, hnědovokýho anděla, tak mu to koukejte říct dřív, než zase bude někde školní sraz před obřadní síní. Chodili jsme spolu do jedné školy, každý ráno ve vosu. Šaty už tam nejsou, místo nich skřínky a děti nosej kroksy. Okna jsou z plastu, naše třída prázdná a tabule na fixy. Do jedné školy, každý ráno ve vosu. Šaty už tam nejsou, místo nich skřínky a děti nosej kroksy. Okna jsou z plastu, naše třída prázdná a tabule na fixy. Lavičky odřezaný, poslední zvonění, padlo i tě.

lidi s adresama občas mizej, no tak si to tak neber. Lidi z Ačka občas mizej.

Já miloval jsem život jako nikdo z vás, jen pro něj jsem byl ochoten si srazit vás. Nezajímali štíty hor a toky řek, přes potoky jsem se

slaniny. Do prasa mě to žaludku lese jenom. Já můžu jít na rande třeba s mladou Venuší. Dříve jsem tomu měl lítat od kotníku po uši, dnes

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again.

šlempl, nechej to koňovi, má větší hlavu. A velká hlava, jak znám, rodí velké myšlenky. Na Fildu býval velký nával. 6 bodů mínus za původ.

cita krok, co já na bále byl a u stolu seděl a červené pil. Kolem lidí jak much, samý tanec a smích a girlandy světel. A venku tál sníh. Každej byl, zpíval, tančil, jak žádá si zvyk. Pak uprostřed parketu zvedl se křik. Už kapela stojí a parket se prázdní tam pod věncem schvojí.

nátoš, ten v ruce má láhev. A ten druhý zas nůž, potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští dlaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem sila možná chce se mu spát, druhý držel si bok, potom vzdychl.

Konečný tramvaje, kde si mě před půl rokem nechala. Říká se, kdo uteče, vyhraje. A ty si navíc zatím někam nutně spěchala. Nicméně doufám, že tu vystoupíš. Věřím, že tento zázrak stane se. Jen co se nalíčíš a nakoupíš. Jedna z těch tramvají.

0: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

tamhle je Orion. A když se podíváš trochu víc vpravo, uvidíš velký vůz. Když zavřeš oči, uvidíš Tokio. A možná taky Hongkong nebo Paříž. Tak to zkus.

tamhle je Orion. A když se podíváš trochu víc zpravo, uvidíš velký vůz. Když zavřeš oči, uvidíš Tokio. A možná taky Hongkong nebo Paříž. Tak to zkus.

jsem hlínu z dlaní a podepsal na stěně. Káč, káč, píp, píp, chrochtým

držel jsem v rukou psaní a koukal zasněně. Razítko hladil dlaní, umístím to též na stěně. Káč

šesté psaní doporučeně. Neteče voda, teče záchod, a co si běhá ve stěně?

dnes nám volno. Ono mi to vyjde. Já chci bejt sama, tak běžte všichni ven. Já se dnes těším.

tam najdu. Lidi, to je hlína v tom starým hrnku. Vidím osud svůj, co zbyde na dně. Jen černá sedlina, ten černej logr.

Na sládých zákusků leželi jsme. Polárník ve smokingu, ne, nepodobný starému tanečnímu mistru. Zemře, až dotančí

večeři, na sladých zákusků leželi jsme. Polárník ve smokingu, ne, nepodobný starému tanečnímu mistru. Zemře až dotančí

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Máme si pravcu soudní.

rupla se mnou moje společenská příčka, je to mimo jiné pěkná slovní říčka. Kůži ze mě zatím ještě nikdo nestáh, tak se učím chodit po vedlejších cestách.

strážníci spravujou potrhaný sítě. Pode mnou recepcí prošel se pád. Šuměnky si rozpouštím v hotelovém bytě. Nevím, co napsat, snad, že jsem zdrav. Paprsek prošel skleněnou zdí, sny nejsou košer, kdo ti v nich spí. Kondoři letí přes vrcholky an, přes práh ti nesmí žádnej muzikant.

ať se vční pohladí stulpavým pérem, nechá ní vytáčet svůj noční vzkaz. Vytáčí, točí, jak hombre sombrérem, má pěkný boky a španělský pás. Pohledem zavadí, jak noc je chladná, tvý číslo už bude znát na spaměť. Ještě než zavěsí panoblesní vrátna, prodá mi pro štěstí dva páry kastaněk.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

Marušce táhne na 14, ráda čte Filipa a Bravo a líbí se jí Michael Knight, chtěla by se s ním toulat travou. To její očím nečte nic, snad jenom čárky z pivních tácků a ze všech metod výchovných ovládá nadávky a facku. Maruško, skončila ti poklidná sezóna, čekají tě 4 roky pekla.

že jsem jí plácl přes zadek, proto jí přece neubude. Já chci mít doma pořádek, jak řeknu Hergot, taky bude. Proč se ta holka zamyká, má nějak roupy v osmý třídě, snad nestydí se fotříka, takovejch ve vaně už jsem viděl. V košilce, která sluší ti, nejdeš spát, protože se stydíš, očím si klidně rozsvítíš.

konec, až do čista tě zlomí. Jak jen to jde, tak utíct pryč, svěřit se náhle není komu, jako cejch pálí v ruce klíč.

ve středu. A pár sedmi hlasů vzlétl z těch lesů a já bez hlesu si ptal,

mi všechno neuteklo, zbytou pravdu nebo krásný klam, co ti asi dám. Opět procházím lesy a zvony zní ze vsi, kdo si svolává dole děti k obědu.

anebo klidné peklo. Poslední umírá, co mi všechno neuteklo. Mluvil bych pravdu, anebo bych lhal, co bych ti asi dal.

skrz protrpěný ráj a nebo klidné peklo. Poslední umírá, co mi všechno neuteklo. Mluvil bych pravdu, a nebo bych lhal, co bych tě asi dal.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Když nad Prokopským údolím se rozezní zvuk lokálky, tak já, ať už to nebolí, si v očích sužím korálky. Na nitku snů a dávnejch vin z nostalgie utkanou navazuj dětský splín a lásku, který chyběl stín. Klubko slanejch vzpomínek rozmotávám po duši, pod kabátem zabuší, rozhoří se ohýnek. Po dlažkách se šplhám výš, roky v kapse rozkládám, noc věší světla na refíš a já se v čase propadám.

po Petříně. První pusa pod stromem byla z těch, co navždy jsou, noc proseděl jsem za domem. A první raní dvanáctkou jsem na konečnou a pak zpět jel ubrečenej jak ten svět, co tušil stejně jako vy, že srdce chystá okovy.

Zvala si mě včera na hlt vína, na večer důvěrností ve dvou snad. U dveří visí tvoje krinolína, přemýšlím, co bys

jsme se pozdě k ránu rozloučili, okamžik zvolna s vínem vyprchal, že jsme v ten čas jeden druhým byli a nikdo nesnil, co by bylo dál.

Prostřed Čech někdo si nepustil zprávy a proto udiven napíná slech.

co se bojí tmy. A já chtěl svítit na tvých cestách. Byla zvíra, kterou uctíval jsem potají. Do půl těla svlečena si mě prosila, ať počkám.

až přijde zima. Listí opadá a zbyde jenom holý kmen. Snad se stulíme a usneme.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

zase v tom lítám, prázdný sny mám a trochu toužím, trochu toužím.

ještě chvíli, ještě chvíli, hromady bláznivých vlastních přání. Berou mi síly, když se ohlížím.

0: řízený superpočítači. Ani o slova skrytá do peněz, já vím, že ke štěstí mi stačí.
1: Když se mi kocour schoulí do klína a tiše vrní do mé kůže,

čemu jsou pozlacené hodinky, i bez nich poznám, že čas kvačí. A jak jsme před ním všichni malinký, já vím, že ke štěstí mi stačí.

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again some sunny day.
0: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

z nás je nedvěd, nedvěd. Vážení přátelé, vážení vlastně posluchači, vy to nemůžete být diváci, protože vy nás nevidíte, vy nás jen slyšíte. My jsme vlastně skryti. Tím, že jste si zakoupili toto dílo, tento soubor komplexních nahrávek skupiny Demofobie, jste se stali vlastně takovými duchovními otci.

svět. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevadí, že nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevadí.

svět. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže. Řekni, že ti to nevadí, že nevaže, nevaže. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže. Řekni, že ti to nevadí. Martine, slyšíš? Martine, pust to dítě! Proč, mami? Vždyť my ho chceme přece jenom upíct. Tak, Martine, kruci, pustíš ho okamžitě!

Každý z nás se aspoň jednou musel splašit kvůli ženský anebo penězům, to je fuk. Dobrý je vědět, jaký nebe mám, až se mlhy zvednou. Jestli moje hvězda září, zdali to tak je.

se dívej, cestou dolů ještě chvíli bude ti fajn. Každý z nás se aspoň jednou musel ztratit. Kolik to stálo, nikdo ti nepoví, nedovede říct. Dobrý je najít lokál, kde není třeba platit. Pocit, že jsem zůstal dlužen a nejsem vzduch.

zase v tom lítám, prázdný snemám a trochu toužím, trochu toužím.

ještě chvíli, hromady bláznivých vlastních přání. Berou mi síly, když se ohlíží.

východních despocích, tam matky své děti bijí. Denně místo snídaně za loužičky ve vaně, denně místo snídaně za loužičky

chystal se dál, proč pak se vracet? Petr nás máchal celou noc. A co my jsme mu dali jméno? Uhasil oheň, zlejbil noc. Daleko dřív.

počasí, jak by nebyl máj. Trpěl jsem jednou ze svých nálad, pak píseň napsal na papír. Kritik by šílel, dejme tomu, nebyl fír a netopír, jen smutek, že už

okýnku orloje se loutky uklání. Hokinář s měšcem, vojáček se zbraní, smrt kosu nabrousí, šašek cinkne či ne.

mezi okny. Všude kolem plochy, bílé plochy jen.

Seděl jsem za stolem a básně čet, rádio hrálo. V tom slyším ťukání na parapet, tak tiché, že se

tvář, byla to tvář, na kterou se nezapomíná. V průvanu zhasla mi svíčka, zvenku studený vítr vál. Na chodbě na dlaždičkách za ním černý havran stál.

cítil jsem konopnou smyšku, jak mi svírá krk. Když se Záňa dřív vytáhl ceduličku,

Na dlaně zaschlou kapku krve mám a tma je v sále. Když přijdou lijáky, tak bolí ten šrám a ono podívej se z okna prší stále.

0: kolikrát jsem to už vzal, kolikrát na hambu šel, do pekla však nepřišel.
1: Kolikrát z pravdy jsem zběh, kolika lžím vrátil zrak,

0: Košily, svět je báječný místo.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again, don't know where.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

na zem. Chvíli jsme se tomu divili a já se neumím smát. Jednou si otevřu hospodu,

vždycky se před dveřma zoubám, pečlivě hlídám svůj sklad, vědomně před váma couvám, já se neumím smát. Pak ještě přijdou

nastal čas, jsem vyučená, vím, jak co dělat, co komu přisoudím, aby každý spravedlivě dostal ten svůj díl. Mám v ruce klas z každého zrna,

Mají tě v ohrádce, za mřiště vsadili, andělé z Brixenu, co vzývají násilí. Pohádka pro děti, loutkové divadlo, tahají za nitky, nevídou na světlo. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

zákonem, co platí nad lidmi a také nad pánem. Pán se však urazil, jaké pak zákony? On přece nejlíp ví, kdo má být poslušný.

napadlo foukat jim do kaše. Nejezdil jsi na koni, cválal si na bleše. Pan Bach má básníky ve velké vážnosti, jak rád je v erárních komůrkách pohostí. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Vždyť je to nerozum, zkusit se s mocným přijít. Mohl ses dobře mít, šlo by to zařídit. A při tvých schopnostech pán by tě zaměstnal, stačilo pochopit, stranou bys nezůstal. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Potichu, bez hluku, přišli tě navštívit, korektně zdvořile, nemoh si odepřít. Hostinské pokoje mistře už čekají, oblek si neberte, lepší tam dávají. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. V Brixénu na rynku holky si šeptají, zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají. Vždyť uměl hezky říct, nač my jen mysleli, že pěknej mužskej byl, pro toho zavřel.

bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem, bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem, ale zanech toho menuetu, zkus to třeba s rektajmem. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady a donesu ti sladkou hrušku ze zámecké

snem skončíme až zajtra u suchýho až litra. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Nač jej marnit kolovrátky z 18. století. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Jsi zvadlá kytka v květináči, vzkřísí tě jen synku.

Taťána Míková, to je ženská špičková. Počasí, když předpoví,

To Romana Vítová, ta vůbec není taková. Je nám všem jasné, co chtějí chlapy, aby k ním vystoupila z mapy. Ta Romana Vítová nás k obrazovkám přiková a oči bloudí skutečně všude, jen nikdo neví, jak vlastně bude, jak bude.

to Taťána Míková. Ta vůbec není taková. Decentní dekolt a sukně akorát umožní se předpovědi dostatečně.

si o lásce, o bahně, co táhne nás dolů. Mý tělo teď houpe se v opráce, ale duše zase jsou spolu.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

vzdělávají, šílí a rozum nemají. A v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres. A berou haly prášku, kde léčí český les. Za vodu

jsou ti, kteří vidí jen slzavý údolí, a pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích, kam

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: navždy svoji.
1: Navždy preč, navždy svoji. Navždy preč, navždy svoji.
0: Navždy pryč, navždy svoji. Navždy pryč, navždy.

si až do rána zdát. A v něm chvíle, kdy vše začíná a končí v každém z nás. A málo kdo

paštiky z mořský štíky. Dojelit i povidel, dojelit i povidel. Divím se těm škarohlídům, něco jim furt zazvědět.

0: chemie ne, přece my, chemie ne. Nerozumíš mi? Chemie ne.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

měsíc tvoří znaků pavučiny. Můry v květináčích světla probral ze snění, vplétá do zázraků naše stíny.

na loukách se zhmotňují představy vznešené. Říkal jim bíli, když ještě měli jména, pro obrazy ve slujích, reliéfy v kamenech, pro stopité síly, co je ve snech uzamčená.

představy vznešené, říkali jim víly, když ještě měli jména. Pro vše, co nám zbylo, jen vytesáno v kamenech, kolébka té síly je ve snechu zamčená.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

0: Rose. Bonjour, madame.
1: Monsieur.
0: Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va bien.

les peintres de bonhomme. Un visage obsolète. C'est le...

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Zahrajem si.

poznanou. Chodíš a všímáš si výrazných krás, co nádherou vyrazí dech.

rád. Povím vám k nevíře, to tu je, vždyť to čtenář toleruje, kdy autor skončí